0: že mě i mojim następcům přiřekáš kněž i poslušenstvo.
1: Přiřekám.
0: Jak Bůh, který rozpočal tobě dobře živu, sám go dokonal.